0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra. E a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Kui Euroopa Parlament parajasti täiskogu istungeid ei pea, toimub parlamendi töö komisjonides. Komisjone on palju ning neil kõigil on kindel tegevusvaldkond. Kuidas aga parlamendi komisjonide töö täpsemalt toimub? Kui räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, siis ei saa me läbi teatavate terminiteta. Mõned neist on väga sarnased, kuid sisult erinevad. Nii on see näiteks sõnaga komisjon. See võib tähendada Euroopa Komisjoni, mis on üks liidu kolmest peamisest institutsioonist. Ent teatavas kontekstis võib see viidata hoopis mõnele parlamendi komisjonile. Kohe selgitame lähemalt. Istungite vabal ajal toimub parlamendi liikmete töö komisjonides. Komisjonid kohtuvad regulaarselt Brüsselis, nende arutelud on avalikud ja neid on võimalik ka veebis jälgida. Kuidas need komisjonid moodustatakse? Iga uue ametiaja alguses otsustab parlament, millised parlamendi liikmed millisesse komisjoni kuuluvad. Komisjonide suurus sõltub nende vastutusaladest. Näiteks parlamendi just alanud ametiaja esimesel poolel on komisjonides 25 kuni 90 liiget. Komisjonide poliitiline koosseis peegeldab alati parlamendi kui terviku poliitilist koosseisu. Parlamendi komisjoni avakoosolekul valitakse komisjonile juhatus, esimees ja kuni 4 aseesimeest. Nagu Euroopa Parlamendi presidendil ja asepresidentidel, on ka komisjoni juhatuse liikmete ametiaeg 2,5 aastat. Igal komisjonil on ka oma sekretariaat, mille suurus sõltub komisjoni suurusest. Parlamendis on 20 alalist komisjoni ja iga üks neist keskendub konkreetsele valdkonnale. Näiteks on olemas eelarvekomisjon, kalanduskomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Parlament võib lisaks moodustada uurimiskomisjone, näiteks et uurida võimalike rikkumisi Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel. Mõne konkreetse küsimusega tegelemiseks võib parlament luua ka allkomisjoni või ajutise erikomisjoni. Praegu on parlamendis 4 allkomisjoni: inimõiguste, julgeoleku ja kaitse, maksuküsimuste ning rahva tervise allkomisjon. Neis kõigis teeb tööd 30 parlamendi liiget. Erikomisjonide volitused kestavad 12 kuud, ent neid saab ka pikendada. Näiteks COVID-19 pandeemia erikomisjon loodi 2022. aasta märtsis esialgu 9 aastaks. Seejärel pikendati seda veel 3 kuuks. COVID-19 erikomisjon korraldas selle 15 kuu jooksul rohkem kui 30 kuulamist ja seminari. Neis osalesid nii Euroopa Komisjoni volinikud, liikmesriikide esindajad kui ka üle 200 eksperdi. Komisjon koostas sadu dokumente, tellis uuringuid ja korraldas mitmeid lähetusi. Erikomisjoni töö tasus end ära. Euroopa Parlament võttis oma 2023. aasta juuli istungil vastu resolutsiooni, milles käsitleti pandeemiaga võitlemisel saadud õppetunde ja anti soovitusi järgmiste pandeemiate tarbeks. Resolutsiooniga loeti erikomisjoni töö edukalt lõppenuks. Komisjonide põhiülesanne on valmistada ette täiskogu töö. Parlamendi komisjonid koostavad Euroopa Komisjoni seadusandlike ettepanekute põhjal raportid, mida siis parlamendi täiskogu läbi vaatama asub. Vajaduse korral saadetakse Euroopa Komisjoni ettepanekud edasi ka teistele parlamendi komisjonidele. Niisiis analüüsivad parlamendi komisjonid seadusandlike ettepanekuid, esitavad täiskogu istungil muudatusettepanekuid ja panevad kokku läbirääkimisrühma, mis hakkab asja arutama Euroopa Liidu nõukoguga. Samuti korraldavad parlamendi komisjonid kuulamisi ekspertidega. See aitab komisjoni liikmetel end oma töövaldkonnaga põhjalikult kurssi viia. Parlamendi komisjonide esimehed moodustavad komisjonide esimeeste konverentsi. See on poliitiline organ, mis koordineerib parlamendi komisjonide tööd ning tagab nende tõhusa koostöö. Komisjonide esimeeste konverentsil on ka esimees, kes valitakse selle liikmete hulgast. Esimehe ametiaeg on 2,5 aastat. Lühidalt öeldes töötavad komisjonid alati mingi väga konkreetse teemaga. Komisjonides valmistatakse ette raportid, mida täiskogu arutama ja hääletama asub. Muide, igale raportile on määratud ka vastutaja, raportöör. Temast tuleb aga juttu juba ühes teises žargooni džungli osas. Püsige lainel! Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
5: Nadal trwa wojna Rosji z Ukrainą. Powoduje ona ogromne szkody środowiskowe, które z miesiąca na miesiąc są coraz poważniejsze. Wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce w czerwcu 2023 roku zwiększyło jeszcze skalę zniszczeń, ale i zwróciło uwagę opinii publicznej na środowiskowy wymiar tej wojny. W tej audycji dowiesz się więcej o drastycznym wpływie tego konfliktu na środowisko. Od rosyjskiej interwencji zbrojnej w 2014 roku, a zwłaszcza od inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą pochłonął tysiące ofiar. Stał się przyczyną kryzysu uchodźczego i gospodarczego oraz spowodował ogromne szkody środowiskowe. Działania Rosji pozostawiły głęboki ślad na krajobrazie naturalnym w całej Ukrainie. Zniszczenia obiektów przemysłowych spowodowały skażenie powietrza, wód i gleby. To z kolei stanowi zagrożenie zdrowia ludności cywilnej, która jest wystawiona na działanie toksycznych substancji i ma ograniczony dostęp do wody pitnej. Wojna wpływa także negatywnie na różnorodność biologiczną Ukrainy. Pożary lasów, wylesianie, wybuchy i budowa umocnień zagrażają zwierzętom i niszczą ich naturalne siedliska. Zniszczenia nie ominęły też rezerwatów przyrody i parków narodowych. Działania zbrojne w okolicach Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, największej w Europie, dodatkowo pogłębiły zagrożenie. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy szacuje, że od początku wojny do połowy lipca 2023 roku koszty zniszczenia środowiska z powodu inwazji Rosji wynoszą około 53 miliardów euro. Program ONZ do spraw ochrony środowiska analizuje wpływ wojny na środowisko naturalne Ukrainy. Jego eksperci zwrócili uwagę, że Ukraina mierzy się z wieloma kryzysami. Wynikają one ze skażenia środowiska chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami. Są także związane z używaniem broni i sprzętu wojskowego. Zniszczona została również kluczowa infrastruktura Ukrainy, wiele obszarów miejskich i obszarów naturalnych. Wojna naraziła też na szwank produkcję rolną tego kraju. A ma ona przecież ogromne znaczenie nie tylko dla gospodarki Ukrainy, ale i dla zapewnienia żywności na świecie. Rozległe zniszczenia i skażenie chemikaliami z min, zrujnowanych zakładów przemysłowych oraz wysadzonych ładunków dotknęły miliony hektarów gruntów rolnych w Ukrainie. Jak wynika z dostępnych dowodów, siły rosyjskie zniszczyły 6 czerwca 2023 roku tamę w Nowej Kachowce, największą w Ukrainie. Międzynarodowa opinia publiczna potępiła ten czyn. Określiła go jako ekobójstwo i największą katastrofę środowiskową w Europie od czasu Czarnobyla. Ogromna fala powodziowa, która powstała po wysadzeniu tamy, zalała tysiące hektarów ziemi. Zginęły dziesiątki ludzi, a tysiące osób musiało opuścić swoje domy. Wskutek powodzi ludność straciła normalny dostęp do wody pitnej. Zniszczeniu uległy też systemy nawadniania. Do środowiska przydostało się wiele ton zanieczyszczeń. Z wodami Dniepru dostały się one do Morza Czarnego, nad którym leży 6 krajów, m.in. Rumunia i Bułgaria, i które połączone jest z Morzem Śródziemnym. Wpłynęło to na ekosystemy morskie w całym regionie oraz w innych krajach. Wysadzenie tamy na Dnieprze stworzyło także zagrożenie zakłócenia pracy elektrowni jądrowej w Zaporożu. A to dlatego, że tama była głównym, choć nie jedynym źródłem wody do chłodzenia reaktora elektrowni. Ukraina domaga się od Rosji reparacji wojennych, zwłaszcza za szkody środowiskowe. Wraz z partnerami międzynarodowymi poszukuje sposobów, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Choć w ukraińskim kodeksie karnym ekobójstwo jest przestępstwem już od 2001 roku, słychać argumenty, że kwestię tę należy rozpatrzyć na szczeblu międzynarodowym. Ma to zagwarantować odpowiedni poziom odpowiedzialności i odszkodowania. Uzyskanie reparacji wojennych to jednak bardzo złożony proces, a na każdej drodze do ich uzyskania roi się od wyzwań. W tej dziedzinie jest też bardzo mało precedensów. W styczniu 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie utworzenia Trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Uznał w niej związek między działaniami wojennymi a długofalowymi zniszczeniami środowiska naturalnego i klimatu. Europosłowie wsparli w tej rezolucji zalecenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, by stworzyć Międzynarodowy Rejestr Szkód. Miałby on służyć jako źródło informacji dla przyszłych roszczeń z tytułu zniszczenia środowiska naturalnego i klimatu. W połowie czerwca 2023 roku Parlament przyjął kolejną rezolucję o odbudowie Ukrainy bez szkód dla środowiska. Europosłowie potępili zniszczenie przez Rosję tamy w Nowej Kachowce, które spowodowało ekobójstwo i stanowi zbrodnię wojenną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
6: Sredinom travnja Europski parlament objavio rezultate posljednjeg istraživanja Eurobarometra prije europskih izbora u lipnju. Glavni je zaključak da su građani zabrinuti zbog geopolitičkih zbivanja. U ovom podcastu iz serije Europa i ja detaljnije ćemo razmotriti rezultate Eurobarometra za proljeće 2024. Europski izbori održat će se od 6. do 9. lipnja 2024. Istraživanje je pokazalo da velika većina građana namjerava izaći na njih kako bi izabrala zastupnike u Europskom parlamentu. Interes za izbore i svijest o tome kada se održavaju porasli su od prethodnog istraživanja provedenog na jesen. 60% ispitanika izrazilo je interes za skorašnje izbore, a više od 70% njih reklo je da će vjerojatno glasati. Rezultati ukazuju na to da su građani Unije svjesni važnosti izbora u trenutnoj geopolitičkoj situaciji. 80% ispitanika slaže se da je stoga još važnije glasati. Istraživanje je pokazalo da Europljani žele da javno zdravstvo i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti budu prioriteti parlamenta. Usto su kao ključna pitanja prepoznali potporu gospodarstvu, otvaranje novih radnih mjesta te sigurnost i obranu Unije. Ispitanici su istaknuli sigurnost i obranu kao prioritete za budućnost kako bi se ojačao globalni položaj Unije, a slijede ih energetika i sigurnost hrane. Dok 35% građana misli da Unija ima jednaku ulogu kao prethodnih godina, njih 40% pak smatra da je dobila na važnosti. Gotovo 3/4 ispitanika slaže se da djelovanje Unije utječe na njihov svakodnevni život, a njih 70% misli da je njihova zemlja imala koristi od članstva u Uniji. Kako se ovaj saziv bliži kraju, 81% ispitanika ima pozitivno ili neutralno mišljenje o Europskom parlamentu, a većina europskih građana htjela bi da parlament ima važniju ulogu. Komentirajući rezultate istraživanja, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: "Ovi će izbori biti ključni jer će odrediti smjer kojim ćemo ići. To je prilika da doprinesete oblikovanju budućnosti Europe. Glasajte, ne dopustite da netko drugi odlučuje umjesto vas." Istraživanje u veljači provela agencija Verian za Europski parlament. U njemu je sudjelovalo više od 26.000 ispitanika iz 27 država članica. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju.
7: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu alusepanijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu, ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi mitu kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini, siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest üks suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenauerill läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenaueril kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna kristlik-demokraatliku liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidu kantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. Et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
8: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
2: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
7: Konrad Adenauer peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
8: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
7: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: spôsob dopravy. Toto úsilie sa vyplatilo a Ljubljana získala v roku 2016 ocenenie Európske zelené hlavné mesto. Kvalita ovzdušia v meste sa zlepšila a obyvatelia sa tak tešia aj vyššej kvalite života. V máji 2023 Európsky parlament schválil uznesenie o novom rámci Európskej únie pre mestskú mobilitu. Zdôraznil potrebu udržateľných, efektívnych a prístupných dopravných systémov v mestských oblastiach s cieľom zlepšiť kvalitu života v Európskej únii. Uznesenie zdôraznilo, že ak sa majú splniť hospodárske, environmentálne, digitálne a zdravotné ciele Európskej únie, mestská mobilita sa musí vyznačovať inteligentnými, inkluzívnymi, cenovo dostupnými, konkurencieschopnými, udržateľnými a rozmanitými dopravnými riešeniami. Medzi tieto riešenia patrí verejná doprava, aktívna mobilita, ako sú chôdza a bicyklovanie, i možnosti mikromobility, ako je používanie elektrických kolobežiek. Napriek dosiahnutým úspechom stále treba zvládnuť mnohé výzvy. Najväčšími problémami sú aj naďalej dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia a potreba značných investícií do infraštruktúry. Na transformáciu miest a obcí bude nevyhnutná pokračujúca spolupráca medzi mestami, tvorcami politík a obyvateľmi, ktorá musí reagovať na naliehavú potrebu zdravšieho mestského prostredia. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Oktoobri alguses avaldas Euroopa Parlament viimatise Eurobaromeetri uuringu tulemused. Värske uuring annab pildi eurooplaste seisukohtadest vahetult pärast juunikuiseid Euroopa Parlamenti valimisi. Selgus, et Euroopa Liidu elanikele valmistavad suurimat muret elukallidus ja kiratsev majandus. Kuulate sarja Euroopa ja mina uut osa, milles räägime 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste järel tehtud Eurobaromeetri uuringu tulemustest. Hinnatõus ja elukallidus ning majanduslik olukord olid peamised teemad, mis motiveerisid eurooplasi juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistel hääletama. Neid mainis pärast valimisi korraldatud Eurobaromeetri uuringus üle 40% vastanutest. Kolmandik valimas käinutest tõdes, et neid kannustas hääletama pingeline rahvusvaheline olukord ning vajadus kaitsta demokraatiat ja õigusriiki. Lisaks mainiti mureküsimustena rännet, keskkonda ja kliimamuutusi ning Euroopa Liidu kaitset ja julgeolekut. Euroopa Liidu tuleviku suhtes olid optimistlikud 2/3 küsitletutest. Eurooplased on endiselt veendunud ka selles, et liitu kuulumine on nende riigile kasulik. Nõnda arvas sarnaselt eelmiste aastatega 7 inimest 10. Üldiselt on Euroopa Liitu kuulumine eurooplaste meelest nende riigile kasulik 4 põhjusel. Eelkõige mainitakse, et see tihendab liikmesriikide vahelist koostööd. Teiseks tuuakse välja, et Euroopa Liit aitab säilitada rahu ja suurendada julgeolekut. Kolmandaks leitakse, et liit toetab majanduskasvu ja neljandaks, et see loob uusi töövõimalusi. Suur püsib ka usaldus Euroopa Parlamendi vastu. 42% kodanikest on Euroopa Parlamendist positiivne kuvand. See on ühtlasi kõrgeim tulemus, mis selle näitaja kohta kunagi registreeritud. Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemisest on paljude kodanike jaoks saanud harjumus. Küsimusele, mis ajendas neid hääletama, vastas 46% valimas käinutest, et nad osalevad alati valimistel. 42% leidis, et hääletamine on nende kodaniku kohus. Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringu korraldas tänavu juunis ja juulis uuringuagentuur Verian. Selles osales üle 26 000 vastaja kõigist 27 liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
2: 2005. aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks.